Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Mobil? Megasleva! Kávovár? Megasleva! A vy váš? Taky megasleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v megaslevách na alza.cz!
1: Zase tankuju! Po třetí tenhle týden!
2: Tak to děláš špatně! Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní krém Velleda Skin Food Light se slevou 20% za 199 korun. Allegro Days jen do 19. července.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.
8: Dance Radio.

0: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
1: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
0: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
2: Prosecco přesně v italském stylu?
3: To je Mionetto.
2: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
3: Mionetto.
2: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
3: Mionetto.
2: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
3: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
7: Dance Radio.

Krásné dobré ráno, tady jeden z rádio 89 a 102,9 FM Offenbach, Lack of Afro, Wax a Herbal Tea, pecka party právě teďkon v našem éteru a věc, která nám taky otevřuje úterní ranní fresh na 89 a 102,9 FM. Dámy a pánové, krásné dobré ráno, jsem rád, že se tady opět setkáváme u ranního freshe a že máme před sebou úžasných 120 minut, kde se pořádně nastartujeme na ten dnešní den, aspoň teda co se hudby týče, protože nás čeká třeba Chemical Brothers a pecka Galvanize. A těšit se můžete taky na novinku v našem éteru Robin Schulz, Barbs a pecka Better Times. Tak užívejte pohodové ráno s Dance Radiem. 7 hodin 1 minuta k tomu, my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Z muzea na východě Francie, kdo si ukradl šperky za miliony eur. Pachatele se zatím nepodařilo dopadnout. Podle místních zdrojů ostrá nereagovala po spuštění alarmu dostatečně rychle. V objektu přitom měla platit posílená bezpečnostní opatření po loňské krádeži v pařížském Louvru. Britská mediální skupina Sky z amerického nadnárodního koncernu Comcast se dohodla na koupi televizních kanálů a streamovací platformy britské televizní společnosti ITV za až 1,6 miliardy liber. Dvě nová místa pro veřejné grilování přibyla na území Prahy 3. Jde o takzvané grillpointy v lokalitách Habrová na Jarově a Rajská zahrada. V tomto případě jde o park vedle Rýgrových sadů, nikoli v okolí stejnojmenné stanice metra v jiné části metropole. Hodina venkovního elektrického grilování aktivovaného na dálku vyjde zhruba na 100 korunu. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: 7 hodin, 16 minut k tomu, krásné dobré ráno, dáváte si Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. Právě nám teďkon dohráli do Chemical Brothers a Aqua Tip, pecka Galvanize. Určitě jste všichni zaspomínali, já taky, když jsem viděl poprvé tenhle ten, respektive videoklip k tomuhle tracku, tak mě vlastně celý ten song i s tím klipem mě hodně uchvátil. Možná by bylo dobrý si to třeba dneska v rámci úterního dne připomenout. Dneska máme úterý s datem 7. července, svátek nám slaví Bohuslava, takže přejeme rozhodně všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti. No a samozřejmě budeme všem Bohuslavám, ale taky všem, co právě teď mladí Dance Radio, hrát pro to, aby měli klidný a pohodový úterní den. Za chviličku už teda novinka v našem éteru Robin Schulz, bude taky Calheta in Mossiman, Dirty South a spousta dalšího. Tak krásné ráno s Dance Radiem.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
5: Dance Radio. Dance Radio. Novinka.

0: Krásné dobré ráno ještě jednou, taky přejeme krásné ráno všem, kteří právě třeba teďko naladili Dance Radio a ty nejvíc taneční vlny v českém éteru na 89 a 102,9 FM. Přejeme všem naprosto pohodové úterý. Aktuálně nám dohrává Dirty South společně s Ferry Corstenem. Carte Blanche právě teďko v našem éteru. Úžasná věc, krátce po půl osmí. No a vzhledem tomu, že máme krátce po půl osmí, tak se pojďme rovnou podívat na to, jaké počasí nás dneska čeká.
1: Počasí.
0: V úterý očekáváme převážně oblačnou, zataženou oblohu, ale teploty nám půjdou hodně vysoko vzhůru. Odpolední maxima se očekávají někde okolo 27-28 stupňů. Bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. A podle nějakých dlouhodobějších předpovědí by na začátku tohoto týdne, což znamená dneska, zítra, možná i zítra, by nám mohlo někde sprchnout, tak na to buďte rozhodně připraveni, ale ke konci týdne se připravují tropické letní teploty, takže pokud nemáte na víkend ještě nějaké plány, tak určitě doporučujeme nějaké vodní aktivity, protože teploty údajně budou přesahovat 32 stupňů, tak na to buďme taky rozhodně připraveni. Pojďme dál za muzikou, taky z Offen, bude taky Axel Ingrosso, Tita Lau, Becky Hill a nebo taky DJ Snake.
1: Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Get ready for the takeoff.

0: Krásné dobré ráno, 7 hodin 48 minut, k tomu vy si dáváte úterní Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Vidíte to, jak byl včera ten státní svátek, tak mně furt připadá, že je pondělí. Ale kde pak, my už máme úterý s datem 7. července. Právě teďko nám dohrál DJ Snake společně s Bipolar Sunshine, Pecka Paradise a my budeme do 8. hodiny určitě pokračovat dál, protože nás čeká Fatboy Slim, Star 69, bude taky Bingo Players, Pure Shores a Pecka Summer Dreamin'. No a my se podíváme taky po 8. hodině na to, kde šílí po povolání, po DJingu a po hudebních producentech. Tak si na to rozhodně počkejte, my jsme Dance Radio a tohle je úterní ranní fresh.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servíruje. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Naprosto skvělá melodická věc, Bingo Players Pure Shores a právě teďkon Summer Dreaming v našem éteru na 89 a 102,9 FM. Ještě jednou, dámy a pánové, krásné, dobré a ničím nerušené ráno, pokud právě teďkon vstáváte, anebo pokud jste jednoduše naladili ty nejvíc taneční vlny v českém éteru. Prvních 60 minut máme za sebou, dostáváme se do další 60 minutovky, kde si i teď budeme hrát tu nejlepší taneční muziku. Do Prodigy Breathe. A čeká nás taky novinka v našem éteru, Fedele Grand Monster.

Tak je to jasný, mezi 8 a 9 trošku přitvrdíme. Ale myslím si, že to vůbec není na škodu. Tak užívejte úterní ráno s Dance Radiem, 7 hodin 59 minut k tomu a 45 vteřin. To znamená, že my jdeme na aktuální zprávy a taky na počasí. Dance Radio. Začátek týdne bude v Česku ve znamení podmračené oblohy, ze které občas zaprší. Maximální teploty se vyšplhají lehce nad 20 stupňů a pocit chladu chvílemi umocní i vítr. Od čtvrtka se častěji ukáže slunce a začne se citelně oteplovat. O víkendu se vrátí i tropické teploty. Německý výrobce sportovních vozů Porsche se chystá zrušit další více než 4000 pracovních míst. S odkazem na zdroje deníku Handelsblatt o tom informuje agentura DPA. Podle listu by konečné číslo mohlo být ještě výrazně vyšší. S revolucí v dopravě přichází Středočeský kraj. Navrhuje ministerstvo dopravy, že by stejně jako spravuje silnice druhé a třetí třídy, spravoval i regionální železniční tratě. Součástí koncepce je také několik zásadních staveb, bez nich se doprava a hlavně cestující v centru republiky v budoucnu nepohnou. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: 8 hodin 14 minut k tomu vysedáváte úterní den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM. Ještě jednou krásné ráno. Tady je taky úterní ranní Fresh Andy Roadem The Intern I'm on Fire právě teďkon v našem éteru. No a my se jdeme podívat na to, co jsme nakousli na konci minulé hodiny, protože zatímco většina světa sní o tom, že se stane třeba youtubery, herci, hasiči, lékaři, tak obyvatelé Nového Zélandu mají úplně jiné priority. Nová globální studie společnosti Remitly, která analyzovala vyhledávání dat z celého světa, ukázala, že být DJem je pro lidi na Novém Zélandu absolutním kariérním snem číslo jedna. Autoři výzkumu se zaměřili na fráze typu jak se stát anebo jak být, které zadávají lidé, kteří o zřejmě práci teprve sní. A výsledky ukazují, že DJing a hudební produkce zažívají celosvětově obrovský boom. V celosvětovém měřítku se profese DJ umístila na skvělém 10. místě, což je dobrý samozřejmě pro nás. Prorazila tak tradiční prestižní obory, jako jsou třeba lékaři nebo zdravotní sestry. A ten růst je teda za poslední 2 roky, tak uvidíme, na jaký pozici, na jakém positionu budeme zhruba za 2 nebo za 4 roky. Jsem sám zvědavej, jestli DJing nebo hudební produkce se někdy umístí na pozici číslo 1. Na den s rádiu jdeme dál za muzikou do Prodigy, Madonna, Southstar a nebo taky Fede Legrand.
1: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváž? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz.

Novinka Féteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM. Tohleto je Fede Legrand, pecka Monster. Úžasná věc, kterou jste si právě teďkon mohli dát v našem éteru. Ještě jednou, dámy a pánové, krásné ráno, pokud právě teďkon jste naladili ty nejvíc taneční vlny v našem éteru. Máme krátce po půl devátý a to znamená, že se jdeme podívat na to, jaké počasí nás dneska čeká. Počasí. V úterý s datem 7. července očekáváme převážně oblačnou polojasnou oblohu, denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 27, možná i 28 stupňům, bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. No a vlastně na vzrůstající teploty si budeme muset začít zvykat, protože čím víc ten pracovní týden poběží, tak tím víc teploty půjdou nahoru a o víkendu se dočkáme tropických 32 stupňů. Tak na to buďte rozhodně připraveni. My jdeme dál na muziku, čeká nás Gorillaz, Midnight Funk, Bob Sinclair, Calvin Harris, Wilkinson a nebo taky Don Diablo. Dance Radio. Dance Radio.

Don Diablo, Freak Like Me, právě teď konféteru na 89 a 102,9 FM, 6 minut před 9 hodinou raní. No a po 9 samozřejmě pokračuje tady náš dopolední program, dopolední Drive Skatey a odpoledne taky odpolední show s Michaelem C, takže se máte rozhodně na co těšit a samozřejmě celou dobu ta nejlepší taneční muzika. My teď do 9 zahrajeme třeba Ofaya, David Penn a pecka Always.

Tady je úterní den s Radio 89 a 102,9 FM Groove Armáda. Pecka My Friend, která nám nádherně uzavřela úterní ranní fresh. No a přátelé, 10 vteřin nás dělí o 9. hodiny ranní a já se s vámi začínám loučit. Mějte se krásně, užijte si úterní den. Po 9. už dopolední drive skatey a já se budu těšit zase zítra v 7 hodin ráno. Mějte se krásně a zítra naslyšenou. Z muzea na východě Francie, kdo si ukradl šperky za miliony eur. Pachatele se zatím nepodařilo dopadnout. Podle místních zdrojů ostrá nereagovala po spuštění alarmu dostatečně rychle. V objektu přitom měla platit posílená bezpečnostní opatření po loňské krádeže v pařížském Louvru. Britská mediální skupina Sky z amerického nadnárodního koncernu Comcast se dohodla na koupi televizních kanálů a streamovací platformy britské televizní společnosti ITV za až 1,6 miliardy liber. Dvě nová místa pro veřejné grilování přibyla na území Prahy 3. Jde o takzvané grillpointy v lokalitách Habrová na Jarově a Rajská zahrada. V tomto případě jde o park vedle Rýgrových sadů, nikoli v okolí stejnojmenné stanice metra v jiné části metropole. Hodina venkovního elektrického grilování aktivované na dálku vyjde zhruba na 100 korun. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů,

0: Carrefour Karlovy Vary. Place www.playe.cz.
1: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. Tři dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

Superfly, taky Boys and Girls na frekvencích Dance Rádia. I tato skvělá věc zazněla na frekvencích momentálně a startuje dopolední drive. Máme úterý 7. července, teď jsme se několik dní neslyšeli. A mělo to svůj důvod, protože stejně jako převážná většina i já jsem vyrazila na ostravský festival Beats for Love a taky pravděpodobně věřím, že jste tam zůstal několik dní. Možná někdo na celý festival, možná někdo jenom na jednu noc. Každopádně věřím, že jste si to užili a také věřím, že pokud festiákujete, takže už třeba jste ve Varech nebo i na dalších místech. Každopádně dneska už tady s váma Katie i v následujících dnech opět tady budeme společně. Co vás čeká, nemene 100% spoustu skvělý hudby, novinka v Eteru Dance Rádia už za pár vteřin a zároveň probereme svět technologií, AI, podcasty, festiákovou sezónu, taky prosluněnou Ibizu a budeme i cestovat, takže doufám a věřím, že to všechno vás čeká a že se budete příjemně bavit a taky, že vás budeme dneska inspirovat. Máme 7. července a svátek. Mimochodem slaví Bohuslava, takže přejeme všechno nej. A teď už novinka. Norma Jean Martin a Encore. Novinka.

0: Fit FM, přátelé, za náma James Hype a taky Don't Wake Me Up na frekvencích Dance Rádia. Pojďme se ještě vrátit v čase, a to na festival Beats for Love, který proběhnou v uplynulých dnech, a doufám a věřím, že jste si festival užili, ať už to bylo na jakýkoliv stage, ať už jste byli v očekávání na různý styly a žánry, tak věřím, že jste si přišli na své a že určitě už je to na 100% a že už jste se trošku i zmátořili. No a pojďme si říct, že právě ta pofestivalová vlastně to období je taky velmi důležitý, protože my jsme tady minulý týden řešili, jak vlastně i v průběhu té sezóny o sebe vlastně pečovat, jak to všechno zvládat, i v kombinaci s prací a tak dále. No a je potřeba i po těch festivalech se trošku jako zregenerovat. Když jsem se bavila s pár kámošema, nebo jsem četla i nějaký studie a statistiky, tak samozřejmě odborníci radí ideálně dny po festiáku, pokud můžete si vzít volno, zase nastartovat nějak pravidelně jídelníček, hodně tekutin pít, teda myslím vodu, ne alkohol, a zároveň taky odborníci doporučují se dát třeba saunu, masáž a nějakou regeneraci, abyste se trošku jako popravili. A to si myslím, že určitě důležitý, no a na co určitě nezapomenout, je dostatek spánku. Takže věřím a doufám, že tohleto už všechno jste vyladili i skrze včerejší státní svátek a že už jste ready třeba na další festival. Teď už vám letí Koš a taky Matt Face na frekvencích Dance Radio. Krásný úterní ráno.
1: Dance Radio, nejlepší taneční muzika. Praha 89 a 102,9 FM. Dance Radio.

0: 89.109 FM, přátelé, za náma Antoine Clamaran a taky Let's Get Together. No a my už se pojďme podívat na šampionát ve fotbale, který samozřejmě stále trvá a o kterým je stále hodně slyšet. Já se přiznám, že úplně fotbalu neholduju, ani to tolik nesledu, ale teda musím říct, že jsem viděla o víkendu zápas mezi Brazílií a Norskem, nebo to nebylo o víkendu, to bylo v pondělí, mám pocit. Ne, v neděli, přesně tak. Já mám teďka ty dny trošku takový jako přetočený, jo. A musím teda říct, že taky včerejší den nabídnul jeden velmi, nebo jako spoustu emotivních momentů, ale právě včerejšek dost zásadní, a to ve spojitosti s legendárním fotbalistou Cristianem Ronaldem, který samozřejmě potvrdil a rozloučil se se svojí fotbalovou kariérou, protože pro 41-letýho útočníka byl letošní šampionát posledním turnajem a zároveň posledním milníkem v kariéře plné rekordů. Nastoupil v rámci šampionátu za svoji rodnou zemi, Portugalsko, a i přesto teda, že ten úspěch úplně tolik jako nebylo, nedošlo úplně k nějakým zásadním převratům, tak samozřejmě pojďme si říct, že to rozloučení na tom hřišti bylo opravdu emotivní a musím říct, že Ronaldo už jako je nesmazatelnou stopou ve světě fotbalu, takže musím říct, že odchází do vlastně jakoby tohodle fotbalového důchodu opravdu se ctí a musím říct, že tohle to je prostě člověk, který nebude zapomenut. Takže pokud jste koukali na zápas, tak věřím, že jste se to užili, a pokud jste fanoušky, tak určitě fanděte dál a jsem zvědavá, jak to celý dopadne a kdo teda letos získá to velmi, velmi vytoužené ocenění. A Uvidíme, nechme se překvapit. Za chviličku už další muzika, co ještě stíháme do desítky. Doufám, že Kygo a nebo taky Jogi a Jesse.
1: Prosecco přesně v italském stylu.
2: To je Mionetto.
1: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem.
2: Mionetto.
1: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí.
2: Mionetto.
1: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží.
2: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
3: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
4: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
3: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

příjemná věc od Kygo, Sandro Cavazza a Hold on Me na frekvencích Dance Rádia a my už se přesuneme o kousek dál, už za malou chvíli vám nabídnu další kousek. Co se, na co se můžete těšit a co vás čeká, je třeba K-Motions a Generator.

0: Není skvělá věc od Deadmouse, dáme si skladbu s názvem Science. Už mezi 10. a 11. kromě muziky a také novinek v Éteru Dance Rádia, který představíme, omrkneme festivalovou sezónu, protože další festiáky už trvají a chystají se. Zároveň omrkneme taky cestovačky a mrkneme i do světa technologií. Teď už ale připraven Andy, nejčerstvější zprávy na frekvenci Dance Rádia. Hezký ráno. Dance Radio News.
1: Začátek týdne bude v Česku ve znamení podmračené oblohy, ze které občas zaprší. Maximální teploty se vyšplhají lehce nad 20 stupňů a pocit chladu chvílemi umocní i vítr. Od čtvrtka se častěji ukáže slunce a začne se citelně oteplovat. O víkendu se vrátí i tropické teploty. Německý výrobce sportovních vozů Porsche se chystá zrušit další více než 4000 pracovních míst. S odkazem na zdroje deníku Handelsblatt o tom informuje agentura DPA. Podle listu by konečné číslo mohlo být ještě výrazně vyšší. S revolucí v dopravě přichází Středočeský kraj. Navrhuje ministerstvo dopravy, že by stejně jako spravuje silnice druhé a třetí třídy, spravoval i regionální železniční tratě. Součástí koncepce je také několik zásadních staveb, bez nich se doprava a hlavně cestující v centru republiky v budoucnu nepohnou. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Doufám, věřím, že jste s náma a přátelé, my už se taky pojďme podívat na velmi očekávaný event, a to Tomorrowland, který samozřejmě nás čeká v průběhu července, a to příští a přes příští víkend, dva našlapaný speciální víkendy, který nabídnou neuvěřitelné množství stagí, nádherných vizuálů, stage designů, ale taky těch největších hvězd napříč elektronikou, napříč žánry. Takže věřím, že se to nenecháte ujít, kdo máte lupeny a chystáte se, tak věřím, že to pro vás bude zážitek a ještě i o to víc, protože organizátoři slibují letos opravdu parádu, samozřejmě všechno připravují a vzhledem k těm minulým komplikacím, kdy dva dny před festivalem téměř schořela hlavní stage, tak samozřejmě probíhá i celá řada bezpečnostních opatření. No a co je taky krásný, že belgický megafestival se v letošním roce po šestý umístil na prvním žebříčku a prvním místě v rámci ankety 100 nejlepších festivalů, a to právě skrze anketu DJ Mag Top 100 Festivals, takže rozhodně si myslím, že tohleto ocenění a prvenství je velmi, velmi zasloužené, protože pokud jste kdy byli na Tomorrowlandu, tak nejenom, že je tam skvělý line-up, nádherný design, nádherný stage, ale vlastně celý ten festival nabízí úplně totální komfort, ať už jsou to různý speciální vesničky, zóny, masáže, yoga, relaxace. Vy tam můžete jít na festiák, ale zároveň se tam můžete užívat i spoustu dalších věcí, což my tady v Česku popravdě neznáme. Veškerý info o Tomorrowlandu, který se bude i mimochodem streamovat, najdete na oficiálním webu, ale i na sociálních sítích a samozřejmě i my to tady pro vás budeme po celou dobu sledovat. Za chviličku slibovaný Deadmau5 a Science.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní elektrický stojanový grill Severin se slevou 10% za 1999 korun. Allegro Days jen do 19. července.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Dance Radio. Dance Radio.

89 FM, přesně to jsou frekvence, na kterých ladíte i dnešní dopolední drive na Dance Radio, který je v plném proudu až do 12. hodiny. Dneska s Katie po dlouhým čase se slyšíme a samozřejmě teď už tady s váma budu nějakou dobu. A přátelé, pokud stejně jako já máte rádi Skrillexe, který je pro mě jakoby průkopník hned v několika zásadních věcech, nejenom v dubstepu, posunutí limitů, co se týká žánru, propojení, ale zároveň je to velmi inspirativní člověk, který mě vždycky fascinoval tím, jakou žánrovou pestrost nabízí a právě to se promítá i v jeho setech a taky jeho tvorbě. Nejenom, že je vlastně začítal v punkový, v metalový kapele jako zpěvák, ale zároveň potom si oblíbil elektroniku. Nebojí se experimentovat. A je neuvěřitelný, že po dlouhých 10 letech se Skrillexem objevil někde rozhovor. Přesně tak, tak dlouhou dobu se nikde neobjevil v médiích, že by s ním vyšel nějaký dlouhý, ucelený rozhovor. A to se změnilo, protože se nedávno rozpovídal pro jeden berlínský kulturní časopis, a to konkrétně Echo 2K, který vlastně vydal letní edici. A v rámci tohohle tištěného časáku, který možná někde seženete, se můžete dočíst a jako přečíst se zajímavý rozhovor se Skrillexem, který samozřejmě vzpomíná na svoje začátky, ale zároveň taky vzpomíná na svoje první EPčka, třeba Scary Monsters, Nice Sprites, a taky na to, jaký vývoj hudba a taky i jeho tvorba vlastně jako uplynula, co všechno je ovlivnilo. A taky se v tom rozhovoru hodně dotýká svých emocí a názorů právě na současný, nebo problém, řekla bych, ale taky politiku skrze AI, vlastně i vygenerovanou hudbu a tvorbu skrze právě umělou inteligenci a tak dále. Ale tak to všechno se můžete dočíst v tomhletom rozhovoru, zároveň i hodnotí současnou scénu, rave komunitu, kulturu, co se kam posunulo, neposunulo, co ho těší a co naopak štve. Takže já se snažím tenhle ten časák sehnat. Možná bych si ho objednala, protože nevím jak vy, já ještě pořád čtu fyzický časopisy, mám to ráda a asi jsem jeden z mála lidí, co fakt jako má rád i ty rozhovory, i když jsou třeba dlouhý. Takže pokud vás zajímá víc, určitě zkuste pátrat, věřím, že třeba tenhle ten rozhovor vyjde i digitálně a třeba se dozvíte i něco dalšího a třeba se i Skrillex objeví někde i v nějakém dalším rozhovoru, třeba právě v té digitální podobě, bylo by to fajn. Teď už vám letí Cosmo, Paris, Future Bounce a spoustu dalších melodií. Dance Radio.

Future Bound a Perfect Sky na frekvencích Dance Radio. Přátelé, za náma opravdu skvělá věc a před náma třeba Jamie Jones a i Dub Vision, pak už zprávy a počasí v celou a taky pokud, přátelé, jste na cestách, což si myslím, že během léta určitě jste, tak není nic jednoduššího, než si dát do vašeho telefonu aplikaci Dance Radio a díky tomu s náma můžete být v neustálém kontaktu, ať už se budete nacházet kdekoliv v Česku a nebo taky v zahraničí, takže díky tomu můžete ladit vlny Dance Radio kdekoliv, zároveň mrknout na náš playlist a zároveň i na program, abyste nebyli ochuzeni o to, co vás čeká a nemine v průběhu celého dne a třeba taky týdne. Takže aplikace Dance Radio, přesně danceradio.cz, tak se jmenuje, zdarma pro všechny iPhony i Androidy. No a já doufám, že už ladíte, ať už ladíte kdekoliv. Teď už vám letí Jamie Jones a Butterflies.

muzea na východě Francie, kdo si ukradl šperky za miliony eur. Pachatele se zatím nepodařilo dopadnout. Podle místních zdrojů ostraha nereagovala po spuštění alarmu dostatečně rychle. V objektu přitom měla platit posílená bezpečnostní opatření po loňské krádeže v pařížském Louvru. Britská mediální skupina Sky z amerického nadnárodního koncernu Comcast se dohodla na koupi televizních kanálů a streamovací platformy britské televizní společnosti ITV za až 1,6 miliardy liber. Dvě nová místa pro veřejné grilování přibyla na území Prahy 3. Jde o takzvané grillpointy v lokalitách Habrová na Jarově a Rajská zahrada. V tomto případě jde o park vedle Riegerových sadů, nikoli v okolí stejnojmenné stanice metra v jiné části metropole. Hodina venkovního elektrického grilování aktivované jeho na dálku vyjde zhruba na 100 korun. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Přátelé Alesso a skladba s názvem If I Wasn't For You, mimochodem tohohle producenta DJ jste si mohli užít naživo před několika dny v Ostravě, a to v rámci festivalu Beats for Love. Pokud jste byli, tak věřím, že jste si odškrtli na vašem wishlistu třeba i právě tohohle umělce. Ladíte úterní dopolední drive, stále i dneska mezi 9 a 12 hodinou s Katie, no a my už se pojďme podívat do světa hudby. A pokud máte rádi muzikanta, producenta, DJ Forteta, kterýho já osobně taky mám moc ráda, tak možná teďka budete překvapeni, protože Fortet vydává novou desku, ale pokud byste hledali tu novou desku právě pod jeho DJ jménem, a to Fortet, tak jej nenajdete, protože momentálně vydává novou hudbu, a to konkrétně na svým dalším pseudonymu, a to Wink Dinks. Právě Wink Dinks, tak to je další projekt Forteta, pod kterým se skrývá a vlastně nabízí nové LPčko, který vyšlo s 8 skladbami, a to už minulý měsíc, pouze na vinylu, ale momentálně před několika dny je k dispozici i nově digitálně skrze Bandcamp, taky všechny streamovací platformy, třeba už i Spotify a tak dále. Ta nová deska trvá zhruba 40 minut a je jako plná skladeb, který jsou trošku jako jiný oproti právě té tvorbě Forteta, a možná právě to byl i důvod, proč si Fortet dal jiný název Wink Dinks, aby to vlastně trošku jako oddělil a aby mohl vydávat na dvou různých projektech. Tak prosím vás, pokud máte rádi tohle umělce stejně jako já, určitě si najděte třeba dneska čas, omrkněte

0: taneční scény. To naladíš každej den od rána do večera na tý nejvíc taneční frekvenci u nás. Dance Radio. Ta nejlepší taneční muzika. Dance Radio.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
0: Dance Radio. Dance Radio.
3: We're gonna get real weird here in a second.

0: Party Service.
1: Party Service je připravený, pojďme se podívat, kam dnes můžete vyrazit a začneme festiákama. Už zítřejším dnem startuje na Slovensku další velmi zásadní festival, a to Pohoda, který potrvá do 11. července a nabídne opravdu top jména, třeba Denzel Curry, těšit se můžete na Prodigy, Gorillaz, The Cure, Likely, taky Apache, Emilia Torini a spoustu dalších skvělých umělců napříč žánry, takže pokud ještě váháte, možná ještě seženete lupeny, Pohoda startuje už zítřejším dnem. No a pojďme se podívat na dnešní akce v Praze, pokud byste rádi vyrazili třeba na Letní kino, tak promítá nejenom v Kasárna Karlín ve Žlutých lázních, ale třeba i v Dlabačově, kam můžete vyrazit dneska a od 9:45 na další Letní kino. Zároveň se můžete těšit na další akce a taky zajímavý koncerty. Pokud byste rádi vyrazili do klubu, tak dneska Jazz Dog nabídne Ondřeje Čtveráčka kvartet od 21 hodin. Těšit se můžete dneska na kapelu Idols od 20 hodin ve fóru Karlín. Dnes to bude žít taky v Sub-Zero s kapelou Back and Grillen od 20 hodin. V Meat Factory dnes se můžete jít poslechnout Josefínu Dáska Spiral se dnes od 20 hodin. No a pokud budete mít chuť a čas, tak můžete si jít zacvičit třeba na Techno Pilates do Roxy od 18 hodin a pak tam zrovna zůstat na Kiss or Slap, což je vlastně studentská party. Ještě jednou v Roxy, start 21. hodina. No a další tip dneska poputuje do Krosu na Melospheric Tuesday Techno Event dnes od 21 hodin z Mini S, Amar Durga a taky Šimita. Tolik tipy, kde se co děje, bude toho hodně, takže můžete vyrazit.
0: Dance Radio.
2: It's a top selector.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Přátelé, nevím jak vy, ale tohleto spojení je geniální. UK Garage House, Kelina Sanders, Hayley May a taky Who We Are. Naprosto ojedinělá věc. Mimochodem tyhlety dvě dámy vydaly už i další kousky. A rozhodně doporučuji, protože ta britská produkce, to je neuvěřitelný sound. A pojďme si říct, že prostě v Česku máme ještě, co se týká tohoto žánru, opravdu co dohánět. Trošku mám obavu, že už to nikde nedoženem. Každopádně Kelina Sanders, určitě doporučuji, zpěvačka i producentka a DJka, určitě si je vyhledejte. Přátelé, a já se pomalinko rozloučím, máme 11:45. Ještě 100% nabídnu Alan Farben, Big Raiders a Korolova, pak už zprávy a počasí v celou. Dneska odpoledne se na vás těší kolega Mikey mezi 14:00 a 18:00. No a v podvečer a večer naše pravidelný pořady. Pořad Showtime, nicméně během léta má pauzu, takže se opět můžete těšit zase až od září. Každopádně rozhodně pořady třeba Laura Van Dam nebo Tritonia Radio Show, Hot Robot, Spinning Sessions, to všechno i Nicole Moodaber dneska v podvečer a večer rozhodně si můžete naladit, takže se mějte krásně. Já se na vás budu těšit případně dneska ve Varech na hotelu Thermal, kdybyste měli cestu, tak se tam na vás v podvečer těšíme. No a zítra se těším opět tady ráno mezi 9:00 a 12:00 na frekvencích Dance Rádia. Mějte se krásně a mějte hezký den.

Začátek týdne bude v Česku ve znamení podmračené oblohy, ze které občas zaprší. Maximální teploty se vyšplhají lehce nad 20 stupňů a pocit chladu chvílemi umocní i vítr. Od čtvrtka se častěji ukáže slunce a začne se citelně oteplovat. O víkendu se vrátí i tropické teploty. Německý výrobce sportovních vozů Porsche se chystá zrušit další více než 4000 pracovních míst. S odkazem na zdroje deníku Handelsblatt o tom informuje agentura DPA. Podle listu by konečné číslo mohlo být ještě výrazně vyšší. S revolucí v dopravě přichází Středočeský kraj. Navrhuje ministerstvo dopravy, že by stejně jako spravuje silnice druhé a třetí třídy, spravoval i regionální železniční tratě. Součástí koncepce je také několik zásadních staveb, bez nich se doprava a hlavně cestující v centru republiky v budoucnu nepohnou. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio. Scooter. W&W.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
7: Lety Troll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letytroll.cz.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
3: Dance Radio.

muzea na východě Francie, kdo si ukradl šperky za miliony eur. Pachatele se zatím nepodařilo dopadnout. Podle místních zdrojů ostrá nereagovala po spuštění alarmu dostatečně rychle. V objektu přitom měla platit posílená bezpečnostní opatření po loňské krádeži v pařížském Louvru. Britská mediální skupina Sky z amerického nadnárodního koncernu Comcast se dohodla nakoupit televizních kanálů a streamovací platformy britské televizní společnosti ITV za až 1,6 miliardy liber. Dvě nová místa pro veřejné grilování přibyla na území Prahy 3. Jde o takzvané grillpointy v lokalitách Habrová na Jarově a Rajská zahrada. V tomto případě jde o park vedle Rýgrových sadů, nikoli v okolí stejnojmenné stanice metra v jiné části metropole. Hodina venkovního elektrického grilování aktivovaného na dálku vyjde zhruba na 100 korun. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
4: Dance Radio.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Začátek týdne bude v Česku ve znamení podmračené oblohy, ze které občas zaprší. Maximální teploty se vyšplhají lehce nad 20 stupňů a pocit chladu chvílemi umocní i vítr. Od čtvrtka se častěji ukáže slunce a začne se citelně oteplovat. O víkendu se vrátí i tropické teploty. Německý výrobce sportovních vozů Porsche se chystá zrušit další více než 4000 pracovních míst. S odkazem na zdroje deníku Handelsblatt o tom informuje agentura DPA. Podle listu by konečné číslo mohlo být ještě výrazně vyšší. S revolucí v dopravě přichází Středočeský kraj. Navrhuje ministerstvo dopravy, že by stejně jako spravuje silnice druhé a třetí třídy, spravoval i regionální železniční tratě. Součástí koncepce je také několik zásadních staveb, bez nich se doprava a hlavně cestující v centru republiky v budoucnu nepohnou. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Krásný odpolko, Duel 19, Alone, Stresshead Remix, to je ideální otvírák dalšího pracovního týdne, protože včera byl svátek, máme 7. července. Bohuslav vám přejeme jen to nejlepší k svátku, dneska je váš den, mimochodem dnes je třeba taktéž den mluvení pravdy, takže stopro nelžete, myslím si, že se to proflákne. Za chvilku Chami, taky Chris Avantgarde, nebo Marshmallow, jeden z headlinerů Beats for Love. Festiáku Beats for Love se samozřejmě ještě dneska vrátíme, protože ten skončil o víkendu a byl to opět velký zážitek. Náš playlist samozřejmě naleznete taky na webu, anebo v aplikaci. Malá pozvánka na ní právě teď.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Aktuální tuzemská novinka na Dance Radio Noisy Pods, Micronaut, Saskia Štrek, Children. Podíváme se na další novinky, které jsme nasadili minulý týden, minulý čtvrtek. Milo Nada a taky Kate Smurf, Stop Me Now. No, vyhrajeme i věc od našeho kolegy, DJ producenta Chrisa Sadlera, Language Without Words. A poslední novinka na našem playlistu, to je Drum Sound a Bassline Smith, Pure Fire. Tolik představení nových songů, ještě se možná dneska dostanou na řadu kousky, který nasadíme tento čtvrtek, tedy velká premiéra, ale na to si počkejte. Do té doby Fede Legrand, Hayden James nebo taky Armin van Buuren.

Glockenbacha, taky Sam Harper, Lost, mimochodem Glockenbach velmi skvělý ohlasy získali právě na festivalu Beats for Love, pokud jste je slyšeli, tak jste si je to proužili. Ode mě další muzika, teď už Jamiroquai, Can't Hit, jsme Dance Radio.

muzea na východě Francie, kdo si ukradl šperky za miliony eur. Pachatele se zatím nepodařilo dopadnout. Podle místních zdrojů ostrá nereagovala po spuštění alarmu dostatečně rychle. V objektu přitom měla platit posílená bezpečnostní opatření po loňské krádeži v pařížském Louvru. Britská mediální skupina Sky z amerického nadnárodního koncernu Comcast se dohodla na koupi televizních kanálů a streamovací platformy britské televizní společnosti ITV za až 1,6 miliardy liber. Dvě nová místa pro veřejné grilování přibyla na území Prahy 3. Jde o takzvané grillpointy v lokalitách Habrová na Jarově a Rajská zahrada. V tomto případě jde o park vedle Rýgrových sadů, nikoli v okolí stejnojmenné stanice metra v jiné části metropole. Hodina venkovního elektrického grilování aktivovaného na dálku vyjde zhruba na 100 korun. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům, aby ho ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváš? Taky mega sleva.

0: 65% na široký sortiment výrobků pro váš domov i zahradu. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
6: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
7: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
8: Dance Radio. Na Dance Radio pokračujeme s nejlepší taneční muzikou. Za chvilku Drawmoon, tuzemští drum bassový DJ z producenti Shelter, dáme i Oliver Heldense. Novinku od Bless, Terms and Conditions, a tohoto jsou legendární The Shapeshifters a jejich New Day. Krásný odpoledne, tady je Dance Radio.
9: Michael C. na Dance Radio.

0: MK, Clementine Douglas, Come Find Me, další skvělá taneční muzika na Dance Radio v úterý 7. července. Dáme si Tiesta, Swimming Pool, VHS Rave, Grace Funky Town, anebo Fatboy Slim a The Rolling Stones, Satisfaction Skank, dneska taky nečekejte, protože jsou prázdniny, pořád showtime a pauzu až do září. Potom se samozřejmě na vás budeme těšit. Slíbený playlist, servis, ten taneční, právě teď.
1: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika.

Archives on a V8.

0: Right about now. Výborná taneční muzika, Fatboy Slim, taky The Rolling Stones a oficiální release The Satisfaction Skank. Dáváme si nejtaneční playlist, který naleznete samozřejmě na dance.radio.cz nebo v naší aplikaci. Do celý, než to budou zprávy, máme třeba Deep End, Woke Up in Bangkok. A taky Fishera, jeho Rain. Jsme Dance Radio.
1: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní tvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
7: Let It Roll 2026 přichází s dosud nejsilnějším line-upem v historii festivalu. Jason Status, Pendulum Live, exkluzivní back-to-back sety, premiérová vystoupení a tematické noci pro všechny fanoušky drum and bassu. 3 dny a noci dechberoucích stage designů u jezera Most od 30. července do 1. srpna. Vstupenky na letitroll.cz.
8: Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance Radio.

Začátek týdne bude v Česku ve znamení podmračené oblohy, ze které občas zaprší. Maximální teploty se vyšplhají lehce nad 20 stupňů a pocit chladu chvílemi umocní i vítr. Od čtvrtka se častěji ukáže slunce a začne se citelně oteplovat. O víkendu se vrátí i tropické teploty. Německý výrobce sportovních vozů Porsche se chystá zrušit další více než 4000 pracovních míst. S odkazem na zdroje deníku Handelsblatt o tom informuje agentura DPA. Podle listu by konečné číslo mohlo být ještě výrazně vyšší. S revolucí v dopravě přichází Středočeský kraj. Navrhuje ministerstvo dopravy, že by stejně jako spravuje silnice druhé a třetí třídy, spravoval i regionální železniční tratě. Součástí koncepce je také několik zásadních staveb, bez nich se doprava a hlavně cestující v centru republiky v budoucnu nepohnou. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní teploty v odpoledních maximech vystoupí k 27 stupňům, aby ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Dance Radio. Dance Radio.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Úžasná záležitost, Alesso a taky Pendulum Fate. Mimochodem, Alesso jste mohli slyšet opět na Beats for Love, a to v sobotu, a tahle ta pecka nemohla chybět na hlavní love stage. Za chvilku ode mě tedy Swims, The Door, celý remix, taky Patrick Junior, Calvin Harris nebo Robin Jack. Mimochodem Calvin Harris opět headliner Beats for Love. Dneska se to těma producentama a DJima tady na Dance Radio jenom hemží. Úžasný úterý.

0: Yes, Boone, All I Really Want, výborná to taneční houseovka na Dance Radio. Podíváme se do hitparády Dance Radio Chart, do ní hlasujte na webu danceradio.cz, klidně hned teď. Třeba pro tři novinky, Lost Frequencies, So Much Beauty Around Us, Chris Avantgarda, Concrete Professional a taky tuzemský Burje D-Saxon, jejich na moze. Na vstupních vítězů minulý týden na trojce byli Ailenium a Ellie Goulding. Epoch Noir bral stříbro a Fisher už dvakrát za sebou zlato se singlem Rain. Kdo vyhraje tento týden, je pořád ve vašich rukou, myších, prostě klikejte na danceradio.cz. Teď už Ebba van Beyond, taky Timmy Trumpet, Toys anebo Basement Checks. V celou zprávě a po 17. se podíváme na hudební novinky, který nasadíme pozítří a bude to jejich velká premiéra a těším se, až vám je představím. Jsme Dance Radio.
1: Dance Radio, Praha 89 a 102,9

z muzea na východě Francie, kdo si ukradl šperky za miliony eur. Pachatele se zatím nepodařilo dopadnout. Podle místních zdrojů ostrá nereagovala po spuštění alarmu dostatečně rychle. V objektu přitom měla platit posílená bezpečnostní opatření po loňské krádeže v pařížském Louvru. Britská mediální skupina Sky z amerického nadnárodního koncernu Comcast se dohodla na koupi televizních kanálů a streamovací platformy britské televizní společnosti ITV za až 1,6 miliardy liber. Dvě nová místa pro veřejné grilování přibyla na území Prahy 3. Jde o takzvané grillpointy v lokalitách Habrová na Jarově a Rajská zahrada. V tomto případě jde o park vedle Rýgrových sadů, nikoli v okolí stejnojmenné stanice metra v jiné části metropole. Hodina venkovního elektrického grilování aktivované na dálku vyjde zhruba na 100 korun. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu. Denní odpolední maxima vystoupí k 27 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Značka Parkside slaví 30 let a my v Kauflandu slavíme na plný výkon. Proto jsme si pro vás připravili například akunůžky na živý plot za 599,90 a úhlovou brusku za 499,90. Až do 14. července. Parkside. Zvládnete to.
1: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přináší Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Široká nabídka skladových vozů, různých motorizací a výbav. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Dance Radio. Nejlepší taneční muzika pokračuje na Dance Radio. Za chvilku Rudimental, Rag & Bone, Nights Like These, dáme si Scooter, How Much Is The Fish, novinku od Robina Schulze Better Times a podobnou Mossyman a Skip Deuce Ghost. A potom už představení hudebních novinek pro tento týden, velká premiéra. Tak rozhodně laďte Dance Radio i nadále. Parádní poslech.

0: Další novinka pro tento týden, to bude Hot Sins, 82 a Shades of Rhythm, Shaded. Nově nasadíme taky Dubsa, Bobby Harvey, Playground. A poslední novinka tohoto týdne, třetina Swedish House Mafia, Exwell, Whatever Turns On You. Opět pecka Saxola studia, od čtvrtka pravidelně v našem playlistu. Ode mě John Summit, Griffin a Roger Sanchez.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Dance Radio.
4: This is our legacy.
5: Look at me.

Jess Glynn a taky Jack Jones, One Touch, to je poslední taneční muzika dnes ode mě, ovšem vy poslouchejte Dance Radio i nadále, dnes pro vás máme skvělý program až do 19. Pořád náš úžasný taneční výběr, potom Laura Van Dam, předposlední díl její show Capture Radio, za týden bude končit, místo toho nasadíme Ferryho Corstena, no a Tritonia Radio Show, Jamie Jones, Spinner Sessions nebo Nicole Mudaber, to je další plán až do půlnoci. Mějte se úžasně a zítra ve 14:00. Ahoj!

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
2: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
1: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Prosecco přesně v italském stylu?
9: To je Mionetto.
8: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
9: Mionetto.
8: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
9: Mionetto.
8: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
9: Mionetto. Víc než jen Prosecco.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na mojí práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.